Tam? V taverne pod dorodnou flondrou. Barmanka cicky má jak dzvon. A ja mám